plivadu, kraul, pršno, lečno i delfina. Pizda i materina! Radoica Elspensa.